0: Sledujte prosím informace ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy a internetových stránkách dopravního podniku www.dpp.cz. Děkujeme za pochopení.
1: There, the traveller meets aghast, sheeted memories of the past.

0: verhulde vormen die opschrikken en zuchten wanneer ze de zwerver voorbij gaan.
1: White-robed forms of friends long given, in agony, to the earth and heaven.
2: Pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší, pokud se vyruší